0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.